0: svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
2: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćorice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.
3: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.